Vypočuli sme si Dvořákovo Nocturno Hádur v podaní Symfonického orchestra Polského rozhlasu pod taktovkou Jana Staniendu z nahrávky z augusta 1995. A teraz nám zaznie sonáta číslo 4 B-dur pre husle, violu da gamba a čembalo od Dietricha Buxtehudeho v troch častiach. Predniesie nám ju ansámbl Cort Arte.